0: Jakob sie college ne viharat
1: nebo prohraj
0: a prohrajem li pak
1: pak se zastrelte zrom da to jak zikal vaš otec
0: však se zastrelil.

0: aspetto prova pro se smesi ne polita generazioni prusu se pasu gregoru da pomoci doctoru colenati adiste to pomoci prohaieto posvet mi gregor asice nahado srocates Svetsko, mate nejaký totas.
1: Alo, co hoće bude, aby ste to vyhrali?
0: Sani testament.
1: Ani te oči jaký?
0: Není žádného.
1: To je hlubý.
0: Nepochybně. Ještě nejaký totas. Odpůrci Jaroslavu Prusu.

0: Takova ženská musí mít peněz.
1: Ježiši, podobno, to si myslím.
0: Ale víte, člověku se všechno přes.

0: l'ami. Jestli taková ženská, má taky mužský.
1: Ojo, ojo, to je stělo kudrno.
0: Ušakla, mě to ani nejde dohla.